0: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
1: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia. Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Kto si mu povedal? Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať. On však odvetil tomu, čo mu to vravel. Kto je moja matka a kto sú moji bratia? Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. Počuli sme slovo Pánovo.
0: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
2: Pune vorbi las le manušenge, a vral tordi le leski dejhaj leske nyámura, haj te vorbin kam nas lesa. Vare kon duma das leske. Ti dej haj te nyámura avral tordjon, haj te vorbin kamentusa. Ba voj puš las lendar, haj kodol estar kon duma das leske, kon si muri dej, haj kon si muri nyámura. Pala kodi avral puter das peske kuja, kar ingleske si tjarde, haj kadipen das lenge, kadal si muri dej, haj muro nyámo. Kon kerel kodol bútja so muro dad le rájosko penel, kodol sa muro nyámo si, muro pral, muri peň, haj muri dej si.
0: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
3: Evangelium nach Matthäus. Als Jesus mit den Leuten redete, standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm sprechen. Da antwortete er dem, der ihm das sagte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte: Das sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Wort des lebendigen Gottes.